K největším škodám tedy došlo v průběhu 60. až 80. let minulého století. Nejdříve vzal za své mobiliář. Následovaly varhany,

Já vítám vzácnou návštěvu v našem improvizovaném polní.

před představením se svým kolegou se opalovali a měli chuť zadarmo na hrušky, pak je hnal sedlák a domluvili si na tom, že to bém,

musím se převlíkat do těch scének. Mezi tím, jak se převlíkám, tak hrajou zprávy, které uvádí diváka do toho děje. Jo? Takže to je takové jako unikátní, to mám to představení svoje moc rád. A tam hledám prostor. No, tak teďka jako komunikuju s Domem kultury a uvidím.

jen krásnou kulisou pro turisty, ale především každodenní součástí života místních lidí. Pěšky pokračujeme směrem k historickému centru. Sotomarinu a ostrovní část Kjodže spojuje dlouhý

ale že značku Support Lesbians přece nemůže nechat padnout. Takhle myslím, že přesně ta formulace zní. Mm-hmm. No a to je vlastně začátek toho problému celého, protože

Vstřícný krok krumlovské radnice vůči občanům v podobě participativního rozpočtu se totiž stává nepochopitelným terčem k

0: A s panem ředitelem.
1: Tak ne. Kulatiny se mají slavit.

0: kytaristu Oldy Meolu. A tak teď se to bude míchat a máme z toho radost, že tam máme takovýhle skvělýho hráče světovýho.
1: To je skvělý. Tak já přeju,

Západní okraj Starého Města lemuje kanál Lombardo a na východní straně vede kanále San Domenico. Voda je tady všude. Mezi domy se ukrývají

zmiňuješ tu covidovou dobu, tak pochopitelně ono to bylo komplikovaný pro všechny. Já na druhou stranu jako třeba z toho pozdějšího úhlu pohledu rozumím,

A když někdy v minulosti při představení bubnoval déšť do plachet amfiteátru, bylo to opravdu namáhavé. Tahle parta se ale výzvám nebrání a veškeré potíže před

prostě, no a pak teda už jenom najít to místo, no a kde jde, než tam, kde bydlíme, no tak to bylo tady, no. Písek není úplně největší, trošku jsme spolíhali jakoby na spádovou oblast, tady Strakonice, Tábor, Budějovice,

0: dotáhli plně hore dole. To ještě potom budeme vyprávět.
1: No tak nějak to šlo jako postupně.
0: Tak nějak samo.
1: Tak nějak jako samo. Dobře, popravdě, jako něco jsem si o tom přečetl. Ve škole jsme nějaký jako